Cefuí sin pí a JK le Space Cowboy agus a glannn a roi leis an funk seo pí Miguel Díh le damned.